0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace, co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s...
5: Distrulevně.cz.
1: Náplně hned.
6: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: What's up, this is Pink.
3: Jason Derulo. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Od úterý se sníží cenové stropy. Benzín i nafta budou levnější než včera. Benzín má stát maximálně 42 korun a 46 haléřů za litr, nafta 39,35. Stát pokračuje v regulaci cen kvůli výkyvům na trhu s ropou. Rusko poprvé od začátku války zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatření má platit až do konce listopadu a podle vlády má stabilizovat domácí trh. Podle médií zákaz souvisí s ukrajinskými dronovými útoky na ruské rafinérie. Moskva navíc údajně zvažuje i dovoz leteckého paliva ze zahraničí. Čeští fanoušci dostanou rady před fotbalovým šampionátem. Ministerstvo zahraničí dnes společně s fotbalovou asociací představí doporučení pro lidi, kteří míří na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Fanoušci se dozví bezpečnostní, zdravotní i organizační informace k cestě. Fotbalový šampionát odstartuje 11. června a potrvá do 19. července. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Plzeňská jednička finančně přispěje rodinám s dětmi. Vedení prvního městského obvodu v Plzni navyšuje částku na příměstské tábory. Děti nově dostanou 1000 korun na místo 500. Peníze je navíc možné využít i na další aktivity, jako jsou pobytové tábory, školy v přírodě nebo sportovní soustředění. No a ještě se podíváme taky na to, co nám slibuje předpověď. Dnes u nás na západě Čech bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno. Dorazí k nám přehání ojediněle i bouřky. Teploty vystoupají mezi 22 a 25 stupňů.
6: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
7: Jako šampion.
3: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
8: Snídaně šampionů.
4: Krásné úterní ráno.
9: Krásné ráno. Někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale dobře.
4: Protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal jsi to jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovi. Čau, Davide.
10: Ahoj, dobré ráno.
4: Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno. Vám, kdo ladíte?
9: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
4: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda, lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, Abracadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás, hezké ráno.

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor ozvat se nám. My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
0: Mm-hmm, do toho se dostaneme za malou chvíli. Mimochodem, lidi, jak jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak je ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
1: Mě to baví.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat?
0: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna a říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
1: Víš, takže prostě zase tady jeden mozkomor prostě a dva pozitivní.
2: Dva odlišní pohledy na svět a na život.
0: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska, jaký máte ránko úterní, jo, 777-937-777.
1: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
0: Tak, David Koller, nic není nastálo, říkám za chvilku letní slunovrat. 608, Hit Radio, hezké ránko.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo, posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut a je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem vstávaly, přeju hezké ráno.
1: Patrik Ústí nad Orlicí, pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, když je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře. Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli za světla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina se je kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No s tím světlem, protože vy, kdo jste se přepojili až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu. Jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na sedm posloucháte Úterní Hit Radio, tohle je Jerry Halevel, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko.
1: Existují lidi, který chcete nějakým způsobem následovat, a pak jsou lidi, který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně... Jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
2: Nebuď slušná, chceme jména.
0: Tak schválně, čí obličej byste si tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás. Když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
15: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
16: Farmapark Dobřany.
17: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
15: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu. Na trase z Plzně na Písek v Chocenicích dejte pozor na rozlitý olej na vozovce.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
3: Hit Radio FM+.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31, Michal, Jasmin, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
2: Já jsem si schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Camila Cabello, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů, to znamená 23 až 35 milionů korun.
0: Hezký. Nicméně na koho by ceny lístku byly letos moc, taky přesto, že byste chtěli zážitek z koncertu, tak rada existuje. Hele, pustíme si doma rádio, zhasneme, řekneme partnerovi, ať nám vylé pivo na záda a pak nás nepustí hodinu na záchod. Buro, ušetřený zážitek, stejný. Hezký ráno.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hit Radio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin? Máš něco takového?
2: Jo, Lucie Činasky, a ze zahraničních miluju Kešu, TikTok. To mě vždycky vrátí do doby, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No, Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu. No tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku. Na příjezdu do Plzně od Domažlic u odbočky na Vejprnice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.52, tohle je Zara Larsson a takhle za mě zní opravdový léto a třeba tohle vám může hrát v uších, až poletíte na Dovču zdarma, na Dovču za 40 000 korun dle vlastního výběru a my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mě to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout a třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady Lucka.
0: Lucko, ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale tak v pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já stejně pořád odkašlávám, Jasmin mě za to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 000 korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme, no.
0: Tak to zkusíme. Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.
3: Zkusím 2C.
2: 2C,
0: takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky anebo k okýnku v tom běžném letadle?
3: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, co je vždycky správně, no tak
4: na C. A je to blízko k záchodům, 2C. To je docela strategický místo.
0: 2C. A dostaneš jídlo brzo, že jo?
3: Přesně, tak o to jde.
0: Tak 2C, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
2: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 000 korun, není.
0: Nie je. Ale je tam Marek.
2: Je tam Marek, takže smutná nemusíš být. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
3: Tak to je paráda.
0: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístky na Marka ztracenýho. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. Koho vezmeš sebou? Už tušíš? Koho bys vzala?
3: Zatím ještě nevím.
0: Máš dost času o tom popřemýšlet. Je to za 2 měsíce, tak vstupenky posíláme. Nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova. A třeba se ti podaří vyhrát i ta Dovča za 40 tisíc, jo?
3: Děkuji,
2: krásně, gratulujeme.
0: Vydrž na telefonu.
3: Ahoj.
0: Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát Dovču za 40 táců.
5: Na nvia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
5: Streamuj, pář, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku mírně ustupuje, ale situace zůstává vážná. Podle meteorologů zažilo Česko druhý letošní vrchol půdního sucha, který zasáhl téměř polovinu území. Nedávné deště ho ale začaly zmírňovat a další srážky mají přijít i v tomto týdnu. Odborníci ale varují, že sucho už způsobilo škody v zemědělství a může se při dalším suchém období znovu rychle vrátit. Jih Itálie zasáhlo silné zemětřesení, otřesy o síle 6,2 stupně byly krátce po půlnoci cítit v několika regionech, včetně Kalábrie a Sicílie. Epicentrum leželo v moři u pobřeží. Italská civilní ochrana svolala krizový štáb a prověřuje možné škody. Zatím nejsou hlášena zranění ani oběti. Soud ve Spojených státech zablokoval vyhazov transgenderových vojáků z armády. Americký Pentagon je zatím nemůže propustit. Ministerstvo obrany ale podle verdiktu může zastavit nábor nových transgenderových osob. Soud zároveň ostře kritizoval politiku administrativy Donalda Trumpa vůči této skupině. Případ nejspíš skončí až u nejvyššího soudu USA. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Služba v regionu funguje od loňského března a podle všeho se osvědčila. Mezi lidmi je o ní zájem. Dosud se k ní registrovalo bezmála 26 tisíc lidí. Za dobu fungování pak online služby lékařů využilo přes 7 tisíc lidí. A jaké počasí nás dnes čeká na západě Čech? Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno. Postupně bude přibývat oblačnosti. Opět se můžou objevit přehánky. Na teploměrech dnes naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.

0: Dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké úterní ráno.
2: Krásný ráno vám všem. Snídaní
1: šampionů. Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob radiového spojení, takže ta veškerá historie rádiového vysílání je v Itálii.
3: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal tehdy.
1: Myslím, že by s tím seknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Italiánům letí k vám právě teď, hezké ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Srčně. Útoční. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne, teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně prostě, tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Bosy budíš, jo, jsou otravný, ale budíš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo. Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu, je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc, zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Brrr. Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než vezmu pantofel, jo, cukly, a že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zneškodním, jo. A když jsem se napřáh, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky, takže tma. A teď si představ, že jsi v novém bytě, kde to pořádně neznáš, je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň, hele, ty bláho, já jsem teda nakonec útek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo, tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo, ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku, protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztříská mi tu druhou, jo. Hele, vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle situaci teda.
0: Já bych chtěl říct, dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: Rádio Snídaně šampionů, Michal, Jasmina, David. Tohle jsou Train, chvíli po čtvrt na osm, hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom dal klid a nemusel chodit do práce. Tak jen pro představu, za tuhletu částku byste mohli koupit v Praze 256 bytů anebo skoro 16,5 tisíce luxusních rodinných dovolených.
0: A přesně tahle astronomická výhra v Eurojackpotu opravdu padla, určitě jste o tom slyšeli nebo četli, a padla před týdnem tady u nás v České republice, takže pokud jste si někdy říkali, že se to stává jenom někomu jinému, že vám se to stát nemůže, tak už ne, protože kdykoliv se to může stát třeba i právě vám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Desahý kžehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
4: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
3: Tak asi tu červenou.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Trofy voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Trofy voda.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech nás informujete o uzavírce na Karlovarsku v Děpoltovicích, na místní komunikaci probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
2: Zdraví začíná pohybem, tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
4: Hit Radio FM+.

0: tohle voní po létu, Louis Fonsi, Demi Lovato, Echemela Culpa. 7.31, posloucháte Hit Radio, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 000 stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
3: Pusty.
2: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smlouv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
0: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
2: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné skryté podmínky?
0: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým záhadným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: hity, Hit Radio 737, Miley Cyrus, End of the World. A jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží, a to s doručením od Florea.cz, je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm, obrovský monumentální puget.
1: Právě Florea patří mezi jedničky v doručování květin po celé České republice a navíc byla 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi vůbec nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí, takže tam je to super.
0: A kdo si zahraje o tu dnešní kytici je Jana. Jano, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jana z Liberce, zdravíme na sever Čech. Jančo, pověs nám, komu by si tu květinu věnovala, kdyby si vyhrála?
2: Já bych ji věnovala babičce, která bude mít, nebo mamce svojí, která bude mít 79 let teďka v červnu.
0: Ty jo, hezký, hezký. No tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje česká pohádka, ve které vystupují králíci Bob a Bobek?
2: Králíci z klobouku.
4: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje český hrad, kde sídlí prezident?
2: Pražský hrad?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký dvě barvy najdeš na šachovnici?
2: Bílá a černá.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ta už byla.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který zpěvák naspíval hity jako Lady Carnival, Trezor nebo Kávu si osladím?
2: Karel Gott.
0: A pojďme na poslední otázku s číslem 5.
1: Jaké je hlavní město Německa?
2: Berlín.
0: Jana Tydlich!
1: Je to tvoje, gratulujeme.
0: Ty jsi neskutečná, Jančo, no tak maminka bude mít radost. Teďka v červnu si říkala, že má narozeniny, jo?
2: Června, no.
0: 79 let, mladá holka, no tak květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny, tak.
2: Super. Děkuju.
0: Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru, zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
2: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
1: Rádo se stalo.
0: Děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Venku je na nule, tohle jsou Činasky a tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mítný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohleto mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mítného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho. Takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu, 5 kilo za každou hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u 9 křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že no řada z nás by tohle dělala brigádně.
0: Tak co, když se toho dočkáme? Tak na D1, kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
13: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
14: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
15: Nápady, tipy, inspirace.
16: Šumava žije!
17: Šumava žije CZ.
18: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
20: Senkor.
19: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
21: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardu.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na Plzeňsku mezi Plánicí a Maňovicemi bude probíhat údržba zeleně. No a na trase Plzeň Karlovy Vary za Bezvěrovem bude probíhat výsprava vozovky.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a tou je striptýz na prvním rande. Finanční striptýz. Místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vědět předem.
0: Jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí, ať ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no? Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte, vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Jakože by to rande skončilo dřív, než by číšník dones účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5 000 nebo 5 míčů?
2: Hele, to já také neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí.
2: Vadí.
0: One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
5: s tisku levně CZ.
6: Náplně hned.

0: Vypáš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů, které se stále více využívají pro umělou inteligenci. Nejvíc to zasahuje levné telefony a některé modely mohou úplně zmizet z trhu. Naopak prémiové značky jako Apple mají být vůči krizi odolnější. Případ velryby Timmy dál zaměstnává úřady v Německu i Dánsku. Německé státní zastupitelství řeší přes 100 podnětů a trestních oznámení souvisejících se záchranou i úhynem zvířete. Keporkák, který se pohyboval v Baltském moři, nakonec uhynul a jeho tělo bylo nalezeno v Dánsku. Teď ho čeká pitva na pláži, která má objasnit příčinu smrti. Do případu se zapojili i dobrovolníci a politici, což vyvolalo řadu sporů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzeňská jednička finančně přispěje rodinám s dětmi. Vedení prvního městského obvodu v Plzni navyšuje částku na příměstské tábory. Děti nově dostanou 1000 korun na místo 500. Peníze je navíc možné využít i na další aktivity, jako jsou pobytové tábory, školy v přírodě nebo sportovní soustředění. No a ještě se podíváme taky na to, co nám slibuje předpověď. Dnes u nás na západě Čech bude zpočátku skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno. Dorazí k nám přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupají mezi 22 a 25 stupňů.

0: ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ráno.
0: Krásný úterý. Snídaně
3: šampionů. Úterý 2. června, 8 hodin 3 minuty, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau.
0: V téhle týhoď se mrkneme třeba na to, jaký mýtus o řidičích není nakonec mýtus, ale pravda. Taky na jídla, který rozdělují Česko, a samozřejmě na vás pořád čeká ta dovča za 40 000 korun.
3: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky, Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
1: Hit Radio FM+.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio, Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na gauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, tak jí zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčný boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo. Můj brácha nesnáší, já jí miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
0: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problém nemám, ale vím, že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohli rozdělit třeba houby.
1: No. To taky, no. To
0: já
1: taky.
0: Třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jim všechno, jo. Takže i houby, co ty, Davide? Máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
0: Zemlbábu.
1: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi milujou. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
0: A to je jenom rejžené.
1: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rejží, ale já nechci tu řasu, o to tam jde.
0: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
0: No jasně, no.
2: To je asi samostatný téma.
0: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
1: To si myslím, že tak máme všichni.
0: Že, no jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že abych neměl hlad, no.
1: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: Tohle je Medana, Hang Up, 8 hodin, 16 minut. Posloucháte úterní Hit Radio, snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta, vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám
1: no
0: já?
1: Dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku, jo, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický. Já totiž nejím krkovici vepřovou. A všichni z rodiny jí milujou. Dívají se na mě, že to není normální. Přece všichni mají rádi krkovici. Ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažej ty svý krkovičky. Takže tohle se asi je v naší rodině největší boj a překecávají mě pokaždý, ať to ještě ochutnám jednou a jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu. Tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držťková polévka, játra, jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodnej.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel
0: jo?
1: Můj ho taky nemusí a nechápu to. A
0: tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí z toho chutí. Máme tady další zprávu, Pepa. Ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka. To máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech. Ale hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrdlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrdlej, tak to určitě ne. To mi nevadí. Španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy. Jsou to mořské plody. Pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové. Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky. Třeba od Mária.
3: Čau, tady Mário. Nás doma s manželkou rozděluje niva. Já ji nemůžu pozřít a moje manželka si ji dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odverčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Verča.
0: Počkej. My jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu udělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Together na Hit Radio. Vy nás bavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i koře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy. Jakoukoliv rybu, jo, ale kapra ne, prosím vás. Za malou chvíli. Další skvělý hity. Overdrive, Offenbach a Norma Jean Martin. Taky přidáme aktuální dopravu, no a připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 000 korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
4: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
9: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy. Go, go,
10: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s... Tisku levně
11: CZ. Náplně hned.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Plzeňsku na výjezdu z Úherců na Zbůh počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio FM+.

0: Je přesně 8:30, David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů. Mm-hmm.
0: Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet.
3: Dobrý for.
0: To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5 plus 1 vaši si můžete užít s Jirkou Plnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: že na Hit Radio 8.38. Hezké ráno. Teďka na chvilku k vám do auta, budeme mluvit na vás řidiče. Zajímalo by nás, jestli patříte mezi poctivce, co blikají i na prázdném parkovišti o půlnoci, nebo jestli to občas taky flákáte, když nikde nikdo není. Jak to máte s blikáním? Vy co? Já jsem poctivec. Co Jasmin?
1: Já jsem rozhodně poctivec.
0: Jo? Blikáme pořád.
1: Blikáme
0: jasně. Tak máme tady městský mýtus potvrzen. Řidiči luxusních aut, pozor, opravdu blikají méně, to ukázala nová data. Nová nějaká neformální evropská studie sledovala chování řidičů na kruhových objezdech a na dálnicích a výsledkem je, že majitelé drahých prémiových značek zapomínají na blinkry třikrát častěji než zbytek populace. Což vlastně si říkám, že vědci potvrdili to, co všichni, kteří se pohybujeme tak nějak jako na silnici, víme.
1: A proč to tak je, jako?
0: Já nevím. Si říkám, že je stejně blbý, že si prostě koupíš auto za 3 miliony, umí to samo řídit, ale blinkry tam nejsou. Ale když o tom přemýšlím, jo, teďka já se vlastně musím zastat těch, co neblikají.
1: Jak to?
0: Mně to celý došlo. Mně to celý došlo, o čem to je, jo. Protože co je sakra komu do toho, kam já chci zrovna jet?
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit? Uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
8: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Ladíte Hit Radio, 8 hodin 50 minut, tohle je snídaně šampionů. A happy, jak dva grepy, bude 100% někdo z vás, kdo si sedne na správnou sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadýlko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
0: Takhle jednoduchý to je, už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
2: A nebo tu dovolenou.
0: A nebo tu dovolenou, ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hit Radio.
2: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
0: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
2: Čau. Ahoj, Hanko.
0: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka typovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na C4.
2: 40 tedy.
0: C4 neboli 4C. Jasmin to zakroužkovala.
2: Tak, Haničko.
0: Hanička je připoutána na sedačce 4C.
2: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska? Teďka?
2: Schovává se tam hra Člověče nezlob
0: se. Je tam Čobrdo.
3: Jo, super.
0: Ne, mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
2: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý Člobrdo je super hra, to víme, za druhý ta výhra ještě nepadla, takže každý den do padnutí výhry můžeš v 6:50, v 8:50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů a já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
0: Takže tam se podíváme, Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6:50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
0: No tak se budeme moc těšit, Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
0: Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Takže nápověda u Jasmin bude.
2: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
0: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin, jak tam si Jasmin Official.
2: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já, už jsem blbá.
0: Vypnul jsi to sama, ale to nevadí.
2: Ano, Jasmin, potržítko, official.
0: Tak jo. Zítra v 6:50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ale Kvops Walk na Hit Rádiu v 8.57. Krásné ráno, šampioni. My se s vámi jdeme tímto rozloučit, chceme vám poděkovat za další tříhodinovku, doufám, že vás dnešní ráno bavilo. Pokud jste nás naladili třeba až právě teď, tak připomínám, že dovolená v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká, zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte úterý, opatrujte se a zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. hodinou. Bára Škrybová, mějte krásný den. V Plzni máme hlášenou nehodu 2 aut, a to v Dobřanské ulici. Silnice Plzeň-Klatovy hlásí nehodu 2 aut na sjezdu na Dobřany. Na D5C trasa Praha-Rozvadov, tak tady havarovalo těžké nákladní vozidlo, a to na 119. kilometru. Doprava je tam odkloněna po objízdné trase, a to přes exit Benešovice 119. kilometr a na exitu 128. kilometr zase zpátky na D5. Nová hospoda. A další havárku nákladňáku nám hlásí i D6, 126. kilometr, trasa Cheb Karlovy Vary. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz

0: CZ.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio FM Plus.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Podle informací na webu policie a serveru dopravní info.cz odklízecí práce potrvají asi až do odpoledne. Nehoda se stala na 122. a půltém kilometru, kamion skončil mimo vozovku. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Prezident také plánuje výšlap na svatý Hostýn na Kroměřížsku. No a Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
8: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
9: Úterý bude oblačné, nicméně mám tady poznámku, že přes oblačnost bude slunce prosvítat a to je příjemný. Co je ovšem o trochu méně příjemné, tak to, že oblačnost bude postupem dne přibývat a s večerem čekáme i přehánky. Nicméně, pojďme zase spravit náladu. Teploty na dnešek jsou dobrý, 22 až 25 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 26 a na horách 18 až 21.
5: Hit Radio FM Plus.
9: Úterní dopoledne je tady od mikrofonu, na vás hovoří v čase 9 hodin 2 minuty. Kapitánka Bára, vítejte na palubě Hit Radio FM Plus a jedem Green Day.

9 hodin 13 minut, k tomu s vámi Hit Radio FM Plus, dohráli nám Cyrilla se songem Stumbling. Mějte krásný úterní dopoledne, zase jsme zvládli ten první týden, nebo první den jsem chtěla říct, pondělí máme za sebou, no a ten druhý, ten dnešek, to už bude brnkačka, to je jasný. A mě zajímá, podporujete se s partnerem takhle během dne, když nejste spolu, třeba jako v práci, nebo u lékaře, nebo úplně kdekoliv jinde, kde se zrovna nacházíte? Jde mi o takový ty hezký a jednoduchý zprávy, třeba mám tě rád, nebo mám tě ráda, myslím na tebe, to zvládneš a tak dále, jenom takový to prostý podporování. A já se na to ptám, protože tady mám před sebou zase výzkum, jo. Pocit, že na nás partner myslí a zajímá se o nás, patří mezi nejsilnější faktory vztahové spokojenosti. To tady píšou, jo, jako aby ne, že jo, to dává logiku. A studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně zažívají partnerovu podporu a pozornost, vykazují zhruba o 10 až 30% vyšší spokojenost ve vztahu, jo, takže tady je to jádro pudla. A přitom právě nejde o dlouhý romantický vzkazy, jak už jsem nastínila, často stačí ta krátká zpráva, která dává najevo, jako si pro mě důležitý. Tak co, píšete si, nebo vám to přijde uhozený? WhatsApp 720 870 237, pište mi, namlouvejte, já už se těším na tu romantiárnu a potažmo vztahovou terapii, kterou tady spolu takhle při úterním dopoledni na Hit Radio FM Plus rozjedem. No a momentálně to teda rozjedeme i hudebně. Mám tady snad nejvíc ikonickou písničku 90. Michael Jackson, Black or White, takže, jak se tak říká, rádiově. Rádiová hantýrka, volume doprava a jedeme. Mějte krásný úterý.

0: Hej, Max. My heart. My head, my heart. Já jsem mluvila, já jsem se totiž na rychlovku nasadila sluchátka a rychle zapla mikrofon, proto je to takový splašený, ale jsem tu s váma, já jsem dobíhala. Dobrý, řešíme tady spolu téma, jak to máte přes den s partnerem, jestli si píšete podpůrné zprávy, třeba myslím na tebe, jsem s tebou a tak dále. A Jani mi píše, můj chlap neumí psát romantické zprávy, jeho verze podpory je, nezapomeň si vzít deštník. A vlastně je to strašně roztomilý. Takže mu napíšu vždycky něco ve smyslu ano, lásko, děkuju za zájem a máme to. Tohle je Jani krásně přirozený, žádný tlačení na pilu, je to fakt jako super. V tom podobném duchu mi píše i Nela. Můj muž mi každý den ve 12.00 pošle zprávu. Už si jedla? Není to romantika století, ale po 25 letech je to láska. Přesně tak, Neli, myslím si to samý. A ještě teda si přečteme jednu, ta sem taky určitě patří. Lenka. Mně to přijde důležitý si psát. Když celý den nepřijde ani jedna zpráva, mám pocit, že vedle sebe spíš jen bydlíme. Leni, ono to nemusí být jenom o těch zprávách. Každopádně jako ty sama víš nejlíp, jak to máte, to je jasný. A tudíž bych chtěla říct vám ostatním, kdo zažíváte podobné pocity, nebojte. Já vám jako, že já vím, že to bezní trošku uhozeně a obecně, ale my Hit Radio FM Plus jsme tady pro vás, ale jako fakt, protože třeba ten náš WhatsApp, ten je tady. A kdo jste nám kdy napsal s čímkoliv, tak víte, že odepisujeme a povídáme si. Takže kdo máte pocit, že jste třeba na něco sami, klidně mi napište, klidně teď. A já vám napíšu taky. A poslouchejte nás, protože společně si uděláme dobrou náladu. Za chvíli Welshley Arms a taky Leony, hezký úterý.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
6: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
7: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan, Hinek Čermák, Jitka Schneiderová. 14. až 22. června, Posem na divadlo.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Leonie Dondvor je s vámi Hit Radio FM+. Je přesně 9 hodin a 35 minut k tomu. Já se ještě vrátím k tématu, posíláte si s partnerem krátké zprávy přes den, jen abyste jeden o druhém věděli, že jste tu pro sebe. A protože mi přišla ještě jedna zpráva. Tereska mi píše na WhatsApp 728 70 237. Ahoj, s manželem po 10 letech si píšeme téměř každý den. Ať je to miluju tě, dotaz, jestli ten druhý jedl, jestli je v pořádku, a nebo si pošleme nějakou fotku, reelsko a tak podobně. Ale někdy jsme v práci tak vytížení, že to nestíháme a všechno si vynahradíme večer. A to je podle mě láska. Zdraví Terka. Terko, ty jsi to krásně takhle na závěr vystřihla. Jako přesně, já vám to moc přeju. A myslím si, že je teda hlavně důležitý umět se třeba po hádce usmířit, uznat svoji chybu, nesedět si zbytečně na takový tý svý pravdě, která často třeba ani pravda není, a umět to všechno jako rozvolnit a nebýt zbytečně napůjčený, když se něco stane. Prostě nebejt ješitnej, tedy žádný Mr. Wayne. Culture Beat tuhle velkou Eurodance pecku složili v roce 93 a stala se z ní jedna z největších diskotékovek vůbec. Je to srdcovka a pro další srdcovky si skočte na Hit Radio FM+ po 12. hodině.

0: Tak tohle je Slza a celibát, Hit Radio FM Plus stále s vámi, za chvilku nám odbije celá, za nějakých 18 minut slabých a tam nás čeká například doprava a my si teď pojďme připomenout, že vaše dopravní info můžete psát, namlouvat, fotit, natáčet, co je vám libo, na náš WhatsApp 720 870 237 a doporučuji jako opravdu všechno, co potkáte a měli by o tom ostatní řidiči vědět, fakt na ten náš WhatsApp dávat vědět, protože vás budeme v červnu za tyhle dopravní informace odměňovat. No a z muziky do desátý třeba Mel Smith a nebo Pink, tak hezký pondělí všem, díky, že jste s náma. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek

0: 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
13: Senkor.
14: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Tak tohle Alex Warren Ordinary na Hit Radio FM Plus chviličku před desátou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Karlových Varech máme hlášenou havárku nákladňáku a osobáku, a to v Chebské ulici, opatrně tam. A na D5C trasa Praha Rozvadov, tak tady se ještě došetřuje nehoda těžkého nákladního vozidla, a to na 119. kilometru. Doprava je tady odkloněná po objízdné trase přes exit Benešovice 119. kilometr a na exitu 128. kilometr zpátky na D5 Nová Hospoda. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
9: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Liter benzínu oproti včerejšku zlevnil o půl koruny na 42 korun a 640 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun na 35 haléřů. Po nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na síti X. Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt. No a basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin.
8: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: Dopoledne nás čeká dnes ještě mírná oblačnost, dokonce dohromady ještě i se sluníčkem. S postupem dne se ale začne zatahovat o něco víc a s večerem pak očekáváme i přehánky. Teploty ovšem dneska veskrze letní 26 stupňů Celsia v maximech a na horách 18 až 21.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný úterní dopoledne s datem 2. června přeje Bára Škrybová. Za chvíli pokecáme, a to na téma, kdy a jak jste pomohli nějakému zvířeti. To bude hezký. Kejte

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

Ed Sheeran Shape of You, Hit Radio FM Plus s vámi, koukám na hodiny, 10 hodin, 14 minut k tomu. Kdo Hit Radio FM Plus ladíte minimálně od začátku 10. tak víte, na co se teď budu ptát, na jaký téma si popovídáme. A bude to pomoc zvířatům. My jsme tady spolu totiž v předchozí hodině rozebírali podporu mezi partnery, jak si ji přes den vyjadřujeme nebo nevyjadřujeme. Ale svět není složený jenom z lidí. Je tady spousta dalších tvorů, všichni si žijeme tak hezky dohromady a nikdo není méně či více důležitý. Každý tady máme svoje místo. A když se podíváte k nám na sociální sítě, tak je tam krásný video ze sportovního stadionu, kde právě probíhalo utkání. Ale fanoušci na tribuně nesledují ten zápas, ale oni sledují kočku, která visí z 15 metrů a už se chudák nemůže udržet. No a fanoušci natáhli právě vlajku a čekali, až do ní ta kočka spadne. No a povedlo se a kočka úplně v pohodě, prostě jako paráda. Tak co máte podobného na kontě vy? Já věřím, že určitě něco tam je, protože mezi námi je drtivá většina dobrých duší, o tom jsem přesvědčena. My třeba máme, a to už jsem asi říkala, doma potkany, protože byly ve Zverimexu poslední dva a skončili by u hada. No tak jsme si je vzali domů a máme teda jako parádní parťáky. A když tak přemýšlím, jo, anebo šneka jsme si taky třeba jednou v lednu přinesli z obchoďáku na krabici s mlíkem, tak jsme ho měli doma, no, do léta. Tak se ukažte, co na kontě máte vy. 728 770 237, to je náš WhatsApp. A tohle jsou Linkini, Somewhere I Belong. Mějte krásný úterý, díky, že jste s náma.

Karmak, Just Be Good To Me na Hit Rádiu FM+. Díky moc, že jste s námi, mějte krásný úterní dopoledne. Na WhatsApp 720 870 237 mi píšete, jakému zvířeti jste kdy pomohli, které jste třeba našli, odchovali potom a tak dále a tak dále. Marek, já zachránil kapra. Tchán ho chtěl na Vánoce, já ho pustil do rybníka. Dodnes si to připomínám. Marku, a víš, jak je to s tím kaprem, když ho vypustíš do rybníka nebo do řeky, jo? Já to nebudu říkat nahlas, ale úmysl si měl opravdu hezký. Děkujeme za to. Lili, když jsme našli zraněnou poštolku, odvezli jsme ji do záchranné stanice a po uzdravení ji vypustili. To byl krásný pocit, to jo, Lili, to věřím. Známá totiž takhle našla mládě kukačky, krmila jí pinzetou a říkala jí Racek. A bylo to ale krásný, potom ji taky vypustila, pohoda, hezky to vyšlo všechno. Míra, já chodím pravidelně pomáhat srnčatům před sečí. Je to krásný pocit a určitě potřebujeme ještě další dobrovolníky. Koukněte na stopsečeníssrnčat.cz, najděte si tam svoji oblast a připojte se. Každá ruka a každé oko je potřeba. Míro, tohle je veliká paráda, já ti moc děkuju za to, že jsi to napsal. Takže www.stopsečeníssrnčat.cz. To je opravdu strašně hezký, když člověk není lhostejnej, že jo? Za chvíli na Hit Rádiu FM plus DJ Antoine a The Beach Shakers a taky Nico Santos. Díky, že jste s náma. Mějte hezký úterý.

0: CZ.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Pazdár, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan.
14: Hynek Čermák.
13: Jitka Šnajdrová.
14: 14. až 22. června.
13: Posem na divadlo.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

10 hodin 36 minut Niko Santos Jumembi na Hit Radio FM Plus. Ve čtvrtek si nezapomeňte naladit live šírku plnářem. Hostem bude ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice magistra Martina Míšková. A bude to vlastně zároveň i takový kulturní tip, protože tento rozhovor bude především na téma oslav, to znamená oslavy 800 let města Přeštice. Proběhnou od 12. do 14. června na Masarykově náměstí a v městském parku. Ty 800 let, to si teda jako opravdu zaslouží pořádnou party. Takže se těšte na živou muziku, třeba na Vojtu Dika, na Katku Marie Tichou, na Michala Davida, ale taky například na historickou hudbu i tance, na pěvecký sbor Hlas Přeštice, žestový kvintet bude, ale taky třeba šermířské vystoupení, inscenace historické události tam bude a nebo dětská ponožková bitva. A to se mi teda opravdu líbí, dětská ponožková bitva. Zase něco jiného. Je vidět, že Přeštice prostě mají za těch 800 let existence už nějakou praxi v pořádání kulturních akcí. Vyraste tam a taky si tady nezapomeňte naladit už tento čtvrtek Jirku Pelnáře a paní magistru Martinu Míškovou. Protože tam se dozvíte o oslavách města Přeštice a taky o Přešticích jako takových mnohem více. A jdeme zpátky k muzice. Eva Farná, měl sně vůbec rád. Mějte hezký úterý, díky, že jste s náma.

things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things na Hit Radio FM+. Já vám pár takovýchhle krásných věcí jdu právě teď nabídnout. Kam vyrazit? Máte rádi chudaře nebo žongléry a akrobaty a tak podobně, prostě pořádný cirkus? Tak

0: od plzeňského souboru Tuto Sirk a celkově to tam dneska potrvá asi tak do 6:45. Tak se zastavte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Neud Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: To je skvělý. Šabuj si a bar song na Hit Rádiu FM+. Přesně 2,5 minutky nás dělí od 11. hodiny. Čekají nás zprávy, počasí a teď samozřejmě doprava. Jdem na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ještě stále se došetřuje nehoda těžkého nákladního vozidla na D5. Jedná se o trasu Praha-Rozvadov a to na 119. kilometru. Doprava je tady odkloněna po objízdné trase přes exit Benešovice a na exitu 128. kilometr zpátky na D5 Nová Hospoda. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. U Toužimi na Karlovarsku začalo ředitelství silnic a dálnic opravovat silnici 1/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Opravy za zhruba 43 milionů korun potrvají do září. V některých etapách budou provoz řídit pracovníci stavby nebo budou stanoveny objízdné trasy po okolních silnicích. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%, v Česku ale z březnové hodnoty mírně sestoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem, vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. No a Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty French Open zabojuje v duelu s Brazilcem Fonsecou. Spolu se utkají po druhé. První vzájemný zápas před dvěma lety na turnaji mistrů do 20 let vyhrál brazilský tenista.
4: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
5: Úterý bude spíše zatažené, s večerem čekáme i přehánky. Teploty dnes v maximech na 26 stupních Celsia, na horách na 21.
1: Hit Radio FM Plus.
5: A skáčeme rovnýma nohama do poslední dopolední hodiny. Půlku úterka jsme zvládli, jste borci. Bára Škrybová zdraví, mám pro vás letní song. Hit Radio.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.

Tak tahle písnička se jmenuje Dilema a to mě nádherně nahrává, protože je krásně a už zase o něco víc přemýšlíme a máme právě dilema, kam vyrazit s dětmi, jak je zabavit. Tak si pojďme připomenout, že v Plzni existuje naprosto parádní místo a tím místem je Dino Park Zoo Plzeň. Na své si tady přijdou milovníci dinosaurů, kterých je mezi dětmi asi drtivá většina. A v Dinoparku najdete na desítky dinosaurů v životní velikosti. Je tam i 3D kino, které si můžete dát klidně i víckrát za sebou. Musím vyzdvihnout taky velmi oblíbené chodící mládě stegosaura. Je to malý stegoušek a každý den se vydává na procházku mezi návštěvníky a je to jako opravdu nádherný, fakt kouzelný. Vypadá to jako když tam mezi lidma chodí dinosauří pejsek. Naše děti z toho byly úplně u vytržení. Paráda je, že Dino Park najdete přímo v areálu plzeňské zoo, takže si můžete dát Dino Park i zoo a máte sakum prásk naprosto parádní a navíc přínosný program na celý den pro vaše děti. Jinak za sebe bych ještě chtěla říct, že i pro rodiče je tohle úplně super. Pokud jste unavený, tak dáte kafe, sednete si na lavičku nebo ke stolečku a děti necháte řádit na jednom z těch hřišť, který Dino Park nabízí. Těch je tam několik a jsou jako fakt parádní. Děti je milujou. Tak vyrazte do Dino Parku, do zoo a užívejte si krásný letní čas, který nás čeká. Imagine Dragons on top of the world.

0: 11.23, stále s vámi Hit Radio FM plus Bára Škrybová taky a já vás chci pozvat k nám na sociální sítě, konkrétně do storíček, protože včera byl Den dětí a my jsme právě z toho důvodu umístili na ty sociální sítě anketu na téma děti a konkrétně na téma dětský strach, čeho jsme se jako děti báli úplně nejvíc, jo. A vybíráte tam třeba mezi čertem a bouřkou, nebo bubák pod postelí a tma, nebo sklep, nebo jít sám sama na záchod ve 3 ráno. Všichni to zdáme, hoďte nám tam nějaký hlas, to jsem teda zvědavá, co na západě Čech v pátek vyhraje za ten největší dětský strach. Běžte si zablbnout, běžte si zahlasovat a zablbněte si samozřejmě i na muziku, kterou pro vás máme. Za chvilku si dáme Damiano David tady bude a Xindl X a Mirka Miškachová. Tak mějte krásný úterý, moc díky, že jste si trádujeme FM+.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
10: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
11: Nápady, tipy, inspirace.
12: Šumava žije!
11: Šumava žije! CZ.
13: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.sport24.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Sindlik, Amerika Meškechová na Hit Radio FM+. Já bych jenom chtěla říct, že kdo hrajete ve hře Připoutejte se prosím, která probíhá ve snídani šampionů a lovíte dovču za 40 000 korun, tak pořád tam na vás čeká. Pořád je tam tato parádní dovča za 40 táců z nabídky Invia. A hraje se vlastně úplně jednoduše. Vy se dovoláte do snídaně šampionů. Tohle, když se vám povede, tak si pak tipujete výherní sedačku, tu sedačku, která právě na dovolenou odlétá. Představte si 6 řad sedaček v letadle po 6, jo, a vy si tipnete, třeba já nevím, 6B nebo 4C. A když se trefíte na tu sedačku, která právě letí, tak letíte taky. To je paráda, že jo? Nemusíte se trefit přímo na tuhle, která má pod sebou dovču. Můžete si trefit taky na tu, která má pod sebou třeba lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň, anebo má pod sebou třeba hru Člověče nezlob se, což je taky parádní. Tak to zkuste, jde hlavně o tu srandu a když se trefíte, tak máte dovču v kapse. Zítra se zase hraje, jsem zvědavá, jestli už to padne. Zpátky za muzikou. Olive, you're not alone.

0: Kamarád B má nádherně veselá písnička, doufám, že máte úsměv na rtech. Díky, že jste, nebo že jsme byli spolu, takhle na Hit Rádiu FM Plus od 9 až skoro do 12. Po 12. na vás čekají srdcovky, tentokrát si vás vezme do parády Kuba Urban, tak si to s Kubou užijte a jak to tak bývá a jak to vždycky říkám, já se na vás těším zítra zase od 9 do 12 a nezapomeňte na to, že 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp, vy nám tam pište vaše dopravní info a někdo z vás bude odměněn, protože celý červen odměňujeme. Počkejte si ještě pak na víc info, nebojte se, všechno vám řekneme. Tak se mějte krásně a Bára Škrybová se loučí, ahoj! Hit Radio.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
6: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Auto Wolf.cz.
5: Tak asi tu červenou. Profi voda, s tou se nemusíte.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vyšetřování nehody vás ještě teď může zdržet v Karlových Varech. Došlo k ní v Chebské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. S opatrností tam projedete. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
5: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
6: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: On air. Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úspora mění podobu. Stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
10: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
1: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se tak k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám.
11: Vesnicí roku v Plzeňském kraji jsou pro letošek Všeruby na severním Plzeňsku. Komisi obec přesvědčila zejména bohatým společenským životem, péčí o krajinu a zeleň i promyšleným přístupem k rozvoji obce. Slavnostní vyhlášení 30. ročníku krajského kola soutěže ve Všerubech proběhne 12. července.
12: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
1: Odpoledne se u nás na západě Čech ponese ve znamení polojasné nebo oblačné oblohy. Teploty se usadí mezi 22 a 25 stupni. Objevit se mají i přehánky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme dvě minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka na to si zaspomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci a já vám dneska vyberu třeba Dianu King. Hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMS-kou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni Pump Up the Kicks, což je skladba, která zní sice lehce, skoro bezstarostně, ale přináší takový velmi zvláštní magnetismus, jo? Všichni ho známe, všichni si to broukáme, sem tam si na to můžeme hodit i bokem. Klidně i v poledne. Tady je Hit Radio, přátelé, Kuba Urban s vámi. No a srdcovky začínáme pro úterý 2. června. Tak jdeme na to.

0: Písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s nimi jsme začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to!
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King. Zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká, bůh ví, jaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: je píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema. Když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ne, tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítěz pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít, jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické devadesátky, jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get To Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody To Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. Tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. A hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diane King, taky temný příběh Eminem a Dido, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zavzpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777-937-777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště,

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tohle je Hit Radio a taky Ale Farben. Baby Goodnight a poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Za dnešními tedy útorními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia, ale co budeme hrát? Tak hrát budeme Janičce. Prosím o zahrání Shut Up and Shut Up Shut Up. Dlouho jsem ji neslyšela, Jana. Tak je otázka, jaký Shut Up to je. Mohl to být samozřejmě Shut Up i z 90. Shut Up and Sleep With Me. Ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777. No jaká bude ta zítřejší? Tak o tom už si rozhodnete samozřejmě zase zítra popolední. Čekají vás další srdcovky a další vzpomínky na velké hity, na které jste možná zapomněli. Tak Shut Up, Shut Up, Black Eyed Peas a za pár minut David Kushner.

David Kušner a jeho Daylight ve 3:15. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace

0: A nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
1: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
2: Tak co?

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.

0: Plzeň žije divadlem.
1: Davidské divadlo,
0: Divadlo na zábradlí,
1: Decadencers,
0: Ivan Trojan,
1: Hynek Čermák,
0: Jitka Schneiderová.
1: 14. až 22. června
0: Posem na divadlo.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Kuba hlásí zdržení na trase z Plzně do Klatov. Čeká se před omezením za Přešticemi. Kolony se tam prý tvoří v obou směrech, tak s tím počítejte. Další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
14: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
13: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bez domova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a v nesoutěžní zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám.
1: Nová mola u velkého rybníku Bolevák v Plzni už začala sloužit veřejnosti. Jejich hlavním účelem bude poskytnout komfortnější zázemí pro relaxaci i pro vodní sporty. Nová mola, která umožní vstup do vody i handicapovaným, pak radnice navíc plánuje vybudovat i na opačné straně rybníku Bolevák.
6: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Na západě Čech dneska bude dál většinou polojasno nebo oblačno. Objevit se mají i přehánky a ojedinělé bouřky. Teploty se usadí mezi 22 a 25 stupni.
0: No a i po jedné hodině je s vámi na Hit Radio Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

Takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Thomas and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé 2 měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5 000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800 937 937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800 937 937, volejte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce, je to pravda, anebo lež?

0: No jo, přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí. 800-937-937, to je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četl jsem Krvavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Prostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a takto to popsala v knize Krvavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, jestli se teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, takže fakt se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých. To znamená, že moc gratuluju. Užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, takže v plánu už toho moc není, no. Tak jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, člověče, to máš ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin? Je to tak? No, tak. Hele, ještě míň vlastně, už máme čtvrt na dvě, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy, jo? Papa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte a zajímá vás jedno jediné. Je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydá

0: Skvělý to zpěvák Harry Styles. No a za chvíli samozřejmě další velké hity. Jestli s námi zůstanete následující minuty, to se vám určitě vyplatí, protože já mám pro vás linkiny. A teď se přiznejte, přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7. zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
6: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
7: Nazdar děti, jestli ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
8: Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
10: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
11: Firma Havelka Uhelné Sklady, dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Another Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových Fabií by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 tisíc iPhoneů. No, to je možná úplně zbytečný, ale mohl by. No a nebo by taky mohl mít plat 100 tisíc měsíčně, kdyby si ho vyplácel třeba jako rentu, a to na následujících 24 tisíc měsíců. 24 tisíc měsíců, schválně to teďkon určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jeleno 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No, myslím si, že hezká reklama, gratulujeme, závidíme a držíme si palce, no, tak jako třeba se na nás taky někdy usmíje štěstí. Kéžby.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: bude 3:15. A s vámi vaše Hit Radio za okamžik. Mám pro vás opět Radeček, Wiz Khalifa a nebo taky Tommy Cash. No a dneska nezapomeňte, po 18. hodině pro vás opět připraveno Hit Radio Classic s těmi největšími hity let 80., 90. a nebo taky 0. A věřte, že dneska třeba od 6. hodiny večer uslyšíte u nás na Hit Radio třeba Depešáky, Madonu, taky Bon Jovi a nebo Midnight Oil.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Berča.
2: Počkej, my jsme to jídlo našli.
3: Počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
7: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
8: Sudovi šrot, republice ocel.
9: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem?

0: Ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: A poslední kroky Tommyho Cashe. Přímo teď u nás na Hit Radio. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstává neprůjezdná dálnice D5 na Tachovsku. Na kilometru 122,5 směr Německo došlo k nehodě. Sjíždí se proto na exitu 119. Vaše další info z dopravy můžete psát na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisku levně.cz.
13: Náplně hned.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.

0: Tipáš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půlhodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý, doplňuje koordinátor této akce David Číp.
4: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půlhodinku sledování motýlů ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
3: Další detaily najdeme na webu motýlípůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám.
5: Sokolov hledá lékaře pro novou polikliniku. Bude v budově bývalé hygienické stanice v Chelčického ulici, kde najde zázemí 12 ordinací. Zhruba polovina už je obsazena. Do dalších ordinací pak nové doktory město ještě hledá. Nabízí jim dotace na vybavení ordinací a také třeba nájemní byt nebo stavební pozemek.
6: Pneu Hájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneu Hájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneu Hájek. Nově i motopneu servis. Pneu Hájek.cz.
5: Podle předpovědi by u nás na západě Čech mělo být dál hlavně oblačno nebo polojasno s občasnými přeháňkami. Teploty se usadí nejvýš kolem 25.
7: A pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Rádia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

0: Takhle vám Raje Hitradio přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Miraj, Avičiho a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní druhý červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve čtvrt na tři jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle je

Všechno zvládneš, všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio FM+.

0: všechny, kteří jsou radioaktivní tady u nás na Hit Radio. Imagine Dragons, Radioactive, no a protože my máme pro vás playlist plný skvělých hitů, a to od rána až do večera, včetně víkendu, tak jsou to hity, které vám nejenom zlepší náladu, ale hlavně, které vám mohou přinést i parádní výhru. A směřuju to na tenhle víkend, protože když na našem webu napíšete, jaký hit vám zaručeně zlepší den, tak k němu můžete připojit i malý krátký vzkaz a pak už jenom velmi pozorně poslouchat naše Hit Radio. Protože když váš vybraný song, vaší píseň uslyšíte u nás o víkendu s Leonou, no tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu, jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělé hodinky, které mají třeba GPSku, umí volat anebo i posílat zprávy, takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krát.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Krony.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
5: Šumava žije!
6: Šumava žije CZ.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete
9: si. Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: I dneska odpoledne vám společnost na cestách z práce domů bude dělat divoký západ.
3: A dneska odpoledne společně s váma budeme řešit obrovský lidský dilema. Jestli radši fotbal, anebo hokej.
2: Mě teda fotbal vůbec nebaví.
3: A mě to teda vůbec nepřekvapuje. Fotbal je totiž hra pro inteligenty a to ty nejsi.
2: Simulanty!

Sound of the World a skvělá Miley Cyrus ve 3:15. No jo, my jsme Hit Radio, já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 3:00, což znamená začátek odpolední show, já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.

0: Z. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pá.

0: prodejce a servis vozů Hyundai. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis na západě Čech. Bez problémů průjezdná už by teď měla být silnice v Mírové na Karlovarsku. Následky po nehodě se povedlo odstranit a jezdí se tam bez zdržení. Za info díky Honzovi. Zdržení ale dál čeká na Domažlicku v Horšovském Týně. V Masarykově ulici došlo k vážné nehodě osobního auta s cyklistou. Tak tam projíždějte s opatrností. A pokud víte ještě o jiné nehodě nebo třeba uzavírce, pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
4: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
3: Tak asi tu červenou.
5: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Začala celorepubliková akce motýlí půlhodinka. Zájemci taky u nás na západě Čech se mohou zapojit do sčítání motýlů na své zahradě, na louce nebo třeba v parku. Akce potrvá do neděle a podrobnosti jsou na webu motýlípůlhodinka.cz. Hrad a zámek Bečov nad Teplou láká na novinky. Od června zpřístupnil další část zámeckých zahrad a také opravenou zámeckou jídelnu, která připomíná svatební hostinu. Vznikla v místě, kde kdysi býval trezor s relikviářem svatého Maura. Zelená úspora mění pravidla. Po více než 17 letech bude dotační program fungovat jinak, což může zavinit odliv zájemců. Tady je ekonom Lukáš Kovanda.
8: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
7: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Rozlosování soutěže dnes zveřejnila Asociace profesionálních klubů. Základní část by měla skončit 5. března. No a nového mistra extraligy budeme znát nejpozději 30. dubna.
5: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
7: Zítra se opět zatáhne. Na západě Čech bude většinou zataženo až oblačno. Častější zítra bude déšť nebo přehánky. Ojediněle k nám dorazí i bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 16 a 20 stupňů. Teď už se ke mně přidává i David Brabec.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Krásný odpoledne, ano, je to tady, 15. hodina, sní divoký západ od Aše až po Prahu, dokonce i v Brkolesech ladíte divoký západ, který dneska uvádí prodej ztrátů a nálezů. Nejfotografovanější místo v celé České republice a k tomu se budeme s Bárou hádat o to, co že je v České republice sport číslo 1.
7: Těším se.

0: Prince, Olvejk a Dragonet. Krásný odpoledne. S váma Divoký západ, Hit Rádia FM+. 15 hodin a 8 minut, já už blbě vidím. Je před náma fotbalové mistrovství světa. Jedna velká mezinárodní akce, tedy ten hokej, tak ten skončil. Fotbalové mistrovství světa je před náma. A my se asi dneska, Báro, trošku pohádáme o tom, jestli jako je lepší fotbal nebo hokej. Víc?
1: Já jsem viděla ty náznaky, jako no, že seš takovej jako víc fotbalový.
0: Abych vám to vysvětlil, Bára s Jakubem, který tady dneska není, tak oni jsou prostě tým hokej. Mm-hmm. Já jsem víceméně tým fotbal. A tak jsem si řekl, když tady Jakub dneska není, tak nejsem, nebo vy nejste v přesile, takže tohleto téma můžeme klidně jako rozehrát.
1: No jako já mám pocit, že jsem lehce v oslabení dneska.
0: Tak hele, já rovnou řeknu, mně se na fotbale líbí, že to není tak rychlý jako hokej.
1: No přesně, hokej je takovej jako svižnější, rychlejší.
0: No ale to není benefit.
1: No, líp se na to kouká.
0: Není to tak, Bára. Já ti to vysvětlím, prostě v tom fotbale se drtivou většinu času vůbec nic neděje.
1: Mm-hmm. Jo? Souhlasím.
0: Zívačka, dalo by se říct.
1: Ano.
0: Ale to je taky dobrý, protože aspoň tě to neko nenutí pořád být přilepená na té televizi. Občas prostě můžeš vstát, zvednout se a jít do té lednice, otevřít si pivko. Někdy je ten fotbal dokonce tak zábavný, že klidně můžeš vyrazit i k Vietnamcovi pro masu. Rozumíš, prostě to je skvělý na fotbale a už za chviličku příští týden si toho užijem. Dejte nám klidně vědět na náš WhatsApp, ať víme, jak jste na tom vy, jestli je pro vás sport číslo 1 hokej, anebo fotbal, Báro, ty řekni číslo a máme na to 6 vteřin.
1: 720 870 237.
0: Pískej konec, tady je Divoký byl.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, naposled něco si přej.

0: Je s váma divoký západ. Hezký odpoledne, za chvilku Ellie Goulding a taky třeba Shamba Wamba, skvělej hit právě za volant. No a na silnice, tam míříme teď.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pořád ještě se řeší nehoda v Horšovském Týně, kde osobák srazil cyklistu. Je to v Masarykově ulici, dávejte si tam pozor. A opatrně taky na dálnici D5 mezi kilometry 100 a 107. V obou směrech se tam pohybuje vozidlo údržby. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp číslo 720 870 237.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
17: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Decadencers. Ivan Trojan. Hynek Čermák. Jitka Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádia FM+, co je sport číslo jedna u nás v České republice. Možná vás to překvapí, já jsem teda čuměl tak péro z gauče. Není to fotbal.
1: Není to fotbal?
0: Ne.
1: Je to hokej?
0: Bohužel pro mě je to opravdu hokej, ale to, proč jsem čuměl jako péro z gauče, tak to je to, že fotbal se nedostal ani do první pětky.
1: To mi neříkej.
0: Osmé místo.
1: Až osmé.
0: Já vůbec nevím, jako.
1: A předběh ho teda lední hokej.
0: Ano,
1: třeba ještě?
0: To je na prvním místě, pak je tam třeba biatlon, tenis, nebo atletika.
1: Jo, jo, tak asi máme lepší výsledky v biatlonu.
0: No a nebo v tomhletom průzkumu, který se konal po celé České republice, odpovídají lidi, kteří třeba nejsou ze západu Čech. Víš, jako tady.
1: Jo, jo.
0: Kdyby
1: jo,
0: to
1: jo.
0: Byl třeba jako fakt jenom plzeňský a karlovarský kraj, teda především ten plzeňský, tak by ty výsledky byly třeba jiný, jo.
1: Myslíš si, že ten fotbal by se umístil jakoby na přední příčka?
0: Jo, ale teda z toho, co jsem si vyčet, tak je to hlavně tím, že v tomhletom průzkumu odpovídají i ženy. A ženský prostě, tak jak chlapy fotbal přitahuje, tak vás dámy asi ten fotbal, tahle ta hra jako odpuzuje.
1: A já možná vím proč.
0: Proč?
1: Protože nám utíkáte na ten fotbal a pak nám doma nepomáháte.
0: A to si o hokej dá říct přece taky, ne?
1: No, tam většinou chodíme s váma, protože se nám líbí víc.
0: Hokejisti jsou jako přitažlivější než fotbalisti.
1: Jo, takhle, tak to si odbočil, ale myslím si, že taky jo.
0: To je kvůli těm zlatým zubům, viď, Tomaj?

0: Kateřina Marie Tichá, ta prostě umí. To je prostě jeden hit za druhým, který vám přiroste k srdci. Taylor Swift už za chvilku s váma, Divoký západ, Hit Rádia FM+. I třeba si to přiznat, málo kdo v celé České republice odvádí tolik práce jako alkotestry. Opravdu, teďka se nám jeden namakal u Velkého Benarnova na dálnici D1. Teď si to představte, jo. Prostě dálnice, tak jak ji známe, ku podivu žádná uzavírka a uprostřed té dálnice jede frajer, který to šněruje od krajnice ke krajnici. Byl opilej a měl v sobě 6,1 promile. 6,1 promile, Báro, promiň, já jsem ti nezapnul mikrofon, můžeš vyjádřit své pohoršení.
1: Takže nebylo slyšet to, jak se divím.
0: 6,1 promile, chápeš to?
1: Neskutečný číslo.
0: Naštěstí ho teda jako hnedka, fakt prakticky hnedka obapnuli policajti, oni ho nahlásili nějaký jiný řidiči, jo. A měli ho dřív, než způsobil nějakou nehodu, ale řekl bych, že tohle je ta nejlepší reklama na cestování vlakem.
1: Ano.
0: A nebo ještě líp, než vůbec, jako když to tady každý den čteme, co se prostě na těch silnicích děje. Kor na dálnici, 6,1 promile. A není lepší zůstat doma.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s...
11: Náplně hned.
12: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
13: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
14: Drž mi kabelku.
13: OK, to jsem nečekala.
12: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
15: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
16: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
15: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
16: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovy.

0: Plzeň divadlo teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Radkem Ptáčkem o tom, jak zvládnout rozvod.
1: Když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, odchází jako rodiče. Těmi rodiči jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Tady Rádia FM plus ATC Around the World, za chviličku nejnovější zprávy a předtím, protože rádio, konkrétně teda my, Hit Radio FM plus, my jsme ten nejlepší kámoš do auta, tak se mrkneme na to, jak se jezdí na západě Čech.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stavba mostu stojí za uzavírkou na jižním Plzeňsku. Neprůjezdná je proto dočasně Hlávkova ulice v Přešticích. A bourá se na Příbramsku. Dva osobáky se srazily za Příbramí ve směru na Sedlčany. Projíždí se tam pouze kyvadlově. Vaše další aktuální info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Bude 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Poklepáním na základní kámen v Karlových Varech odstartovala modernizace urgentního příjmu. Cílem je hlavně rozšíření stávajících provozů a zajištění kvalitnější péče o pacienty. Rekonstrukce urgentu a přístavba pavilonu A vyjdou na více než 500 000 000. Mládě nosorožce indického apu z plzeňské zoo má nové kmotry a taky druhé jméno. Do zoo dnes dorazila švédská metalová skupina Sabaton, která mláděti dala jméno Karel. Malý nosorožec hudebníky překvapil svou velikostí. Je mu teprve 0,5 roku a váží už pěkných 350 kilo. Letní brigády už jsou běžnou součástí trhu práce. Brigádníci jsou stále více potřeba a firmy je rádi využívají. Potvrzuje to i šéf náboru Manpower Group Jiří Halberštát.
12: Dnes má problém obsadit volné pracovní pozice přes 60% zaměstnavatelů v České republice a právě brigádníci jim pomáhají udržet provoz i během léta, kdy třeba velká část zaměstnanců čerpá dovolenou.
1: Firmy hledají flexibilní brigádníky nejen do provozu, ale také do kanceláří, což před pár lety nebylo běžné. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé. Průměrná teplota byla 9,5 stupně, tedy zhruba o 1 stupeň vyšší oproti normálu. Jaro bylo ale taky velmi chudé na srážky. Bylo dokonce nejsušší za posledních 65 let.
13: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Předpověď na středu pro západ Čech slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Teploty zítra budou o něco nižší. Pohybovat se budou mezi 16 a 20 stupni. Dorazit k nám mají taky přehánky a ojediněle i bouřky.
10: Hit Radio FM+.
0: Krásný odpoledne před náma, ty nejlepší hity na západě Čech bude jak tuc tuc, tak taky tralala.

0: and Bruce.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Tohle je Poetika, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, a my se tady dneska společně s vámi bavíme, co je sport číslo jedna. Je to spíš fotbal, anebo hokej, Báru?
1: No, za mě lední hokej.
0: No, tak už v minulý hodině jsme to teda jako drobec zjistili, že...
1: A nic se nezměnilo.
0: Ne. Za těch 40 minut se opravdu nic nezměnilo v České republice. Je, co se průzkumu veřejného mínění týče, opravdu sport číslo jedna, tak je hokej. Možná je to kvůli tomu, že máme ještě v paměti Bára třeba živě Nagano, že jo?
1: Tak to si pamatuješ i ty, Davide.
0: Jo, ale tak máš tam ještě takový ten zlatý hat-trick, že jo? Potom ještě zlato na mistrovství 2 roky zpátky. To největší úspěch našich fotbalistů, který si teda já pamatuju,
1: ano,
0: je 4. místo na Euru z Portugalska. Myslím si, že 2004 to bylo.
1: To už je dávno.
0: No, na mezinárodní úrovni je náš český fotbal špatný asi jako sklus na škváře. Jo, bolí to i na to koukat jenom. A největší úspěch je, když se na nějaký mezinárodní turnaj vůbec dostaneme. Mimochodem, fotbalový mistrovství světa začíná už příští týden. A je třeba říct, že už to, že jsme se tam dostali, je výhra. Víc nečekejte.

0: Walk the Moon, už za chvilku tohle byly Simple Plan, posloucháte Hit Radio FM+, my jsme váš nejlepší kámoš za volantem a jdeme se mrknout na vaše vzkazy ze silnic.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, píše nám Tonda, který narazil na novou uzavírku na Karlovarsku. Silničáři opravují přímo hlavní tah v Bečově nad Teplou. Nárazově se tam můžete zdržet. No a ještě zpráva od Petra, kterého překvapilo průjezdné Rolnické náměstí v Plzni. Je to tak, hlavní fáze oprav definitivně skončila. Probíhají už jen drobné práce, které ale provozu nebrání. Pánové, díky za zprávy a další dopravní info čekáme u nás na WhatsAppu 720 870 200. 37.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Tady se vám blíží splátečka a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
10: Pazdár, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
14: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: FM+. Za chviličku třeba Miles Smith a taky skupina Krištof. No a teďka pro vás budeme mít tu nejvíce sdílenou fotku na internetu z České republiky. Možná už jste ji viděli, jak na sociálních sítích, tak třeba někde na serverech. Je to makové srdce u Hodonína. Viděla jsi, Baru?
1: Viděla jsem to na internetu.
0: Tak kdyby nás náhodou teďka poslouchal někdo, kdo třeba jako vůbec neví, jak bys to popsala?
1: No, je to nádherný vysekaný srdce do takového neúplně pravidelného tvaru. Není to takový to macatý, ale je to takový ostrý srdíčko.
0: Není to srdce, který bychom si úplně dali do loga, ale je to jedno z nejkrásnějších srdcí, který jsem přesto kdy viděl.
1: Je to kouzelný, ten záběr je neskutečný.
0: Ještě takhle z toho vlčího máku. No, kdybyste nevěděli, tak vysekal to tam nějaký soukromý zemědělec kombajnem. Prostě tam vysekal srdce z vlčího máku a je to opravdový hit internetu. Na západě Čech máme taky jedno takovýhle místo, který díky vlčím mákům dává smysl. Schválně, jestli víš, o čem mluvím.
1: Netuším.
0: Čověče na Borech u vojenské nemocnice.
1: Takhle blízko?
0: Takhle blízko našeho rádia. Tak je křižovatka a tam jsou dva billboardy. A ty billboardy tě lákají na to, aby si se stala dárcem krve. A hnedka pod těma billboardama je právě vysázaný vlčí mák.

0: Tady je Divoký západ Itrádia FM+, Krištofa Rubikon, Metr Gims za chviličku a my dál hledáme ten nejoblíbenější sport v České republice a už jsme zjistili, že teda hokej toho fotbalu na plný čáře natřel.
1: Já jsem tady vybrala jeden vzkaz, který nám dneska odpoledne přišel, píše nám Zuzana, já to přečtu úplně doslova. Ahoj Davide, hele, mně je fakt úplně jedno, jestli fotbal nebo hokej. Offside totiž nepoznám ani na ledě, ani na trávě.
0: Zuzi, věřím, že v tom nejsi sama, ale prosím tě, ode mě nechtěj, abych ti to vysvětloval, jo?
1: Já se tady v tom třeba taky ztrácím. Ač moje děti hrajou lední hokej a já třeba intenzivně řvu offside, tak je to jenom ve chvíli, teďko to bude znít blbě, když vidím, že rozhodčí zvedá ruku a jo, nic jiného to být nemůže, tak já řvu offside, podívej se.
0: Hokejový expert tady, víš. Už jenom ta elektronická tuška ti chybí.
1: Jo. Ne.
0: Ano, zjistili jsme, že teda jako hokej je asi pro většinu Čechů národní sport číslo jedna, ale mám tady jeden žebříček, ve kterém to teda fotbal tomu hokej neuvěřitelně natírá. A
1: tak
0: to je členská základna.
1: Jakože je víc u nás fotbalistů než hokejistů?
0: Registrovaných fotbalistů je u nás logicky úplně nejvíc. Daleko více než je hokejistů. Hmm. Skoro nějakých 300 tisíc.
1: A vysvětluješ si to něčím?
0: Tak jako... Zkus zapojit mozeček, čím to asi bude?
1: Jakože je víc hřišť než zimáků.
0: No jasně, čím asi jiným, no. Ale hlavně, když tak jako koukám na ty členský základny všech sportů, jo. Hmm. Mám takový dojem, že stejně člověk u nás v Čechách dělá ten sport jenom kvůli tomu, aby si udělal žízeň. A já už ji teda docela mám.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
7: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
8: Sudovi šrot, republice ocel.
9: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
12: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. Těšíme se na vás.
16: Hit Radio.
5: Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově

0: Robin Harris pro ty z vás, kdo jste dneska někoho vytroubili. Hlavně klid na těch silnicích. Jdeme se kouknout, jak to vypadá v dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě teď hlásí Karlovy Vary a Starorolská ulice. Pod viaduktem tam uvízla dodávka. A dopravní omezení dál pokračuje na dálnici D5. Dávejte si tam teď pozor kolem kilometru 100 směrem od Rozvadova na Plzeň. Silničáři tam blokují pravý jízdní pruh. No a pokud máte další aktuální info z dopravy, dejte vědět na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air. Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
4: Bylo 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Spadané stromy a větve dál částečně blokují některé turistické trasy na Šumavě. Týká se to hlavně jižní oblasti, kde koncem minulého týdne úřadovaly bouřky a také silný vítr. Trasy jsou většinou průchozí, i tak by se tam lidé měli procházet s velkou opatrností. Rekordní zájem o studium letos eviduje Západočeská univerzita. Dorazilo více než 17 000 přihlášek. Víc mluvčí školy Andrea Čandová.
5: Nárůst je patrný i u sociálně vědních oborů Fakulty filozofické nebo u uměleckých oborů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Polepšily si ale i technické fakulty, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. A třeba na kinantropologii do Karlových Varů se letos hlásí rekordních 101 uchazečů.
4: Největším skokanem je pak Fakulta pedagogická, které přišlo skoro 5 000 přihlášek. Český voják po návratu z mise v Africe skončil v izolaci. Koncem minulého týdne se vrátil z Konga, kde se šíří virus Ebola. Podle všeho žádné příznaky nemá. Nadále ale zůstává v armádním centru biologické ochrany na Orlicko-Ústecku.
6: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
4: Zítra by u nás mělo být většinou oblačno nebo zataženo. Předpověď pro západ Čech slibuje přehánky a ojediněle taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 16 a 20 stupni. Teď už pokračuje úterní divoký západ.
3: Hit Radio FM Plus.
7: Krásný odpoledne, jsme tu s váma dál, teda jenom ve dvou třetinách, ale 100% náladě. YouTube a Beautiful Day.

0: která teďka dominuje sociálním sítím. Báro, tušíš, co se stalo?
1: Vůbec netuším, nějaký skandálek?
0: Ne, právě že vůbec ne, bulvár o ní nepíše, ne. Normálně Eva si takhle vykračovala po Praze, byla někde, myslím si, v nějakým nahrávacím studiu, jo. A s takovou tou velkou flaškou od kafe se prochází Prahou a najednou slyší baskerku, která hraje její písničku.
1: Yeah.
0: Tak si tam tak jako Eva stojí, víš co, si to tam pěkně poslouchá a najednou si řekne, hele, já to s ní klidně zkusím, já se k ní připojím.
1: A přímo na té ulici se k ní přidala?
0: Normálně, hráli spolu na nože, jo.
1: Yeah.
0: To je fantastický. Teďka to oblítlo úplně jako sítě po celé České republice. Myslím si, že to bude mít ještě větší úspěch, než když sama Eva Farná zpívala z Dua Lipa.
1: Mm-hmm.
0: Víš, můžete se na to podívat třeba na Facebooku nebo Instagramu Hit Radio FM+. A teď Alan Walker, krásný den.

0: Eroze a Bruno Mars, já vám to říkám pořád, Hit Radio FM Plus, to je ten nejlepší parťák na cesty za volant, už za chvilku třeba Imagine Dragons.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: No a teď je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržet se taky v těchto chvílích můžete v Plzni na Rokycanské. Je tam zúžená vozovka. Pozor taky v Chebu, kde se pracuje v ulicích Palackého a Osvobození. Opatrně taky na Sokolovsku ve Starém Sedle, kde se můžete zdržet v ulicích Sokolovská a Loketská. Vaše další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Výrobce plastových oken Kemmerling. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, krásný odpoledne, málo co člověku tak jako zpříjemný den, jako když si udělá něčím radost, když si něco koupí a když ta věc ještě jako zapakatel ceny, tyhle, tak to je úplně exploze dobrý nálady. A právě takovouhle věc teďka pro vás máme, protože město Cheb začalo rozprodávat věci, které se nahromadily ve ztrátách a nálezech, jo. Díky tomu tak můžete koupit třeba jízdní kolo Merida za 300. Autor, 300, jo. K tomu další nějaký kolo Madison, taky 240 korun. Nejdražší věc, kterou tady Cheb ze ztrátu a nálezu prodává, tak jsou zlatý náušnice s rubínem za 1526 korun. Chápete to? Jako, kdybych věděl, že město ty ztráty a nálezy a ty věci, které se tam dostanou, prodává za takhle malou částku, tak si na ně budu dávat sakra dobrý pozor. Jestli chcete vědět, co je teda aktuálně v nabídce, mrkejte na www.hitradiofmplus.cz. V aktualitách to tam máme.

0: M+, a jestli nevíte, co s volným časem, tak to posloucháte to správný rádio. Kam vyrazit? Já vás vezmu na akci, která v Krušných horách asi možná nemá obdoby. Jedná se o pořádnou drum and bassovou nálož. V sobotu 6. června a Bertami a festival Big Dance. Těšit se můžete na jako neuvěřitelnou šňůru, asi 10 hodin hudby bez pauzy. DJ sety a hlavně ultimátní auto, který vypadá tak trošičku jako Transformer. Je to starý US Army truck, který se předělal na pojízdný sound system. Říká se mu Big Dance. Zažijete tam 20 kW křišťálového zvuku a nechybí ani lasery, kanony na kouř a také obrovský LED panel. Ještě jednou, 6. června od 15 hodin až do 1 do rána a Bertami Krušní hory a Big Dance 2026.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Nojt Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. AutoWolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení stále trvá na příjezdovce do Plzně směrem od Domažlic. Silničáři pracují u odbočky na Vejprnice, kde je proto zúžená vozovka. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Krony CZ.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém Drost, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletích úřad práce eviduje 15 tisíc. Za poslední 2 roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
7: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
6: Ráno většinou oblačno, postupně deště nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku. Bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
8: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal.

0: Velká Romaťárna, postarala se o ní Bon Jovi. Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Klasik. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná. Každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hitrádiu.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
12: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
13: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
15: Šumava žije CZ.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Tak co na to?

0: kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bonnie a Clyde se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď, nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou. Pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, 80, 90, hity milénia. To všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika. Teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

tohle je zvuk, který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na to jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18s, ta se proslavila zejména tím, že kavrovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem a asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate, další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes. Takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. I'll tell you what I think.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
3: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
4: Farma Park Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Slunce stále svítí, máme minutu po sedmé, posloucháte Hit Radio a i tak přejem hezký večer.
9: Ahoj.
8: Kdo pak to na vás mluví? Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
10: Ahoj.
8: Není to super, jak jsou, nádherně slazení jste, jak jsou venku ty dlouhý večery, nádhera, ne?
11: Užívám si to moc.
10: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
8: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
11: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
8: Já musím spálit.
11: No to taky.
8: Odstartujeme to hity Dario G, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosluněný a vyteplený.

0: 7 hodin, k tomu 7 minut Alfa Vile. Posloucháte Hit Radio a my přejeme, abychom poznali, že je to o Japonsku. Přejeme hezký večer.
1: Tak přátelé a milovníci reality show zbystřete. Survivor nám jde pomaličku do finále, ale pozor, nastupuje z Brusu nová reality show s názvem Are You The One. Pro ty, kdo neví, o co právě jde, tak je to skupina single lidí, která přijde do vily, ale těm odborníci předurčili jejich perfektní meč. A jejich úkolem je zjistit, kdo to je.
0: Oh, počkej, pro starší posluchače meč myslíme jako schodu. Jo,
1: schoda,
0: to...
1: ano, ideální partner.
2: Takže on tam přijde a ví, že jeden z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
1: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona.
2: Ale neví, kdo je ten správný.
1: No musí hledat.
2: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
0: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát já jsem celou střední pálil po jedné spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
2: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
0: Ale?
2: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku, taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí.
0: Jo.
2: A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
0: Hezky.
2: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek a zároveň poslední. A
0: jaký byl?
2: Takovej smutnej, suchej a slanej.
0: Suchej.
1: Aj.
2: Prostě tak, prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dekonc úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf.
1: Posíláme ti písničku.
0: A ještě se neptá, že si já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně, to
2: rande. Já jsem totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
0: Ty posíláme dvě písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: Chraplák. Chad Kruger, asi byste se s ním nechtěli hádat nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak se říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím i z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinkej jsem.
1: Mám urologa. Tam si vždycky u urologa si připadám takhle malinký. No tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv, tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partí?
2: No to převážně tam.
0: Ano. Takže Andrejka se chová submisivně na gindě. To už víme, já před řemeslníky, možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: máš rád
1: být
0: medicínu.
1: Urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu.
2: Andrejka... Já nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinkej chovám před něma. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým schováte submisivně? Napište nám schválně na 777-937-777.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete
10: si. Tisku levně
11: náplně hned.

0: AWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, tak proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No, paní Marie,
1: podívej. No a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano, počítám. Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková.
2: A, takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Ty chodíš, že ji kradeš.
1: No, ty normálně jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No,
1: jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jinýho, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Paula Abdul, ta to řekne za nás. Posloucháte i Radio City. Hezké večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Vyskočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku. Může ve středním věku zejména.
1: No god, fuck god. Hele, ale víš, co je hrozně smutný? Že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizej a v 50 máš co dělat, máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo.
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebude ženská?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, myslím si, že
1: pokud
2: kdyby
1: existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už tě nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano, stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejeme krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: Oh,
1: A plus.
0: Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

0: Radio FM Plus. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
0: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.

0: KZ. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s tisku Levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Šátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit Radio FM+.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Tiskru levně CZ.
6: Náplně hned.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: CZ. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete si.
8: Náplně hned.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: and running.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
3: levně CZ. Náplně hned.
4: Hit Radio.